0: Po rozlúčke s Gajdošmi a deťmi nám zvuk Gajd ešte dlho znel v ušiach. Je to čudesný nástroj. Ako by kozička v rukách Uja Garaja znovu ožila, vrtela sa, poskakovala, robila fígle v pohybe, v rytmoch.
1: Zakončil Ondrej Demo návštevu v gajdovskej rodine Garaja.